0: Rádio, Brusel News.
1: Americká administrativa tento týden oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončilo v pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná. Představitel americké administrativy Jameson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce. Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
4: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: Dance Radio. Dance Radio.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True, peace, love, acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Euronews.
1: Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí. 26 tisíc lidských životů každý den si vezme rakovina. Za rok je to globálně 10 milionů lidí. Předpokládá se, že nových případů přibude na světě asi 20,6 milionů. To jsou čísla ze současnosti. Podle nové zprávy WHO se ale stav už v blízké budoucnosti může dramaticky zhoršit. Experti očekávají, že bez okamžitých opatření do roku 2050 vzroste počet nových případů rakoviny na téměř 35 milionů ročně. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu zůstává rakovina plic, to platí globálně. Rakovina plic, prostaty a tlustého střeva a konečníku patří mezi nejčastější druhy rakoviny u mužů. Zatímco rakovina na prsu, plic a tlustého střeva a konečníku představuje podstatný podíl zátěže u žen.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True, peace, love, acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Express Radio. Brusel News.
1: Americká administrativa tento týden oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončilo v pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná. Představitel americké administrativy Jameson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce. Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva.
0: Dance Radio. Dance Radio. Two ships in the night.

0: Dance Radio Euronews.
1: Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí. 26 tisíc lidských životů každý den si vezme rakovina. Za rok je to globálně 10 milionů lidí. Předpokládá se, že nových případů přibude na světě asi 20,6 milionů. To jsou čísla ze současnosti. Podle nové zprávy WHO se ale stav už v blízké budoucnosti může dramaticky zhoršit. Experti očekávají, že bez okamžitých opatření do roku 2050 vzroste počet nových případů rakoviny na téměř 35 milionů ročně. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu zůstává rakovina plic, to platí globálně. Rakovina plic, prostaty a tlustého střeva a konečníku patří mezi nejčastější druhy rakoviny u mužů. Zatímco rakovina prsu, plic a tlustého střeva a konečníku představuje podstatný podíl zátěže u žen.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Dance Radio.

0: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Americká administrativa tento týden oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončilo v pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná. Představitel americké administrativy Jameson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce. Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servíruje. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio Euronews.
1: Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí. 26 tisíc lidských životů každý den si vezme rakovina. Za rok je to globálně 10 milionů lidí. Předpokládá se, že nových případů přibude na světě asi 20,6 milionů. To jsou čísla ze současnosti. Podle nové zprávy WHO se ale stav už v blízké budoucnosti může dramaticky zhoršit. Experti očekávají, že bez okamžitých opatření do roku 2050 vzroste počet nových případů rakoviny na téměř 35 milionů ročně. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu zůstává rakovina plic, to platí globálně. Rakovina plic, prostaty a tlustého střeva a konečníku patří mezi nejčastější druhy rakoviny u mužů. Zatímco rakovina prsu, plic a tlustého střeva a konečníku představuje podstatný podíl zátěže u žen.
0: Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Express Radio. Brusel News.
1: Americká administrativa tento týden oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončilo v pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná. Představitel americké administrativy Jameson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce. Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva.

MC's get mad to their commercial.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Dance Radio.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Ladí Terence Radio, Gasa Thomas Newson, The Middle, úžasný sobotní odpolko, máme první srpnový den a já dneska zaskakuju za terku, já jsem Michael C, budu vám hrát nejlepší taneční playlist až do 16. Stopro si vybereme nějaký skvělý pecky, pokud nevíte, co vám hrajeme a chcete nutně vědět název tracku, songu, umělce, případně DJ, producenta, prostě všechno, co slyšíte, naleznete v aplikaci anebo na webu danceradio.cz. Za chvilku třeba Tame Impala v remixu od Jenny, novinka spolupráce Solomona se Skrillexem, Ramta anebo Scooter, How Much Is The Fish, jsme Dance Radio. Super víkend!

Italové z Meduzy, s nimi Rennie, Silence, my jsme Dance Radio, podíváme se do hitparády Dance Radio Chart, do ní hlasujte na danceradio.cz pro vaše oblíbence a to klidně hned teď. Ve čtvrtek jsme nasadili tři novinky, mezi kterými můžete vybrat třeba Excela, Mosimena nebo Tiesta a nástupních vítězů byli teď Another a 54 Ultra Talk To, na trojce Calvin Harris z Jazzy Satisfy, na druhém místě a už dvakrát Drone Moon brali zlato s hitem Shelter. Domácí drum and bass rozhodně boduje, uvidíme, jak to dopadne příští týden. Vy tedy ovlivňujte pořadí na našich webovkách. Ode mě Global DJs, Empress of Superfly nebo taky Mac J, nejlepší taneční muzika. Úžasnou sobotu.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Čučamo, Winnie a taký murotány technopady, výborná to tanční muzika, jsme Dance Radio. Čtvrt hoďky před 14. hodinou pokračuje samozřejmě taneční playlist. Pro vás i dnes večer chystáme skvělý shows. Všechno odpálíme v 18 hodin. Dorazí Shimza a jeho Afro House. Dále tu máme Colorcast Radio Show Rehaba a další vydání Cyberpunk Radio. A dnes můžete od 22 hodin poslechnout i reprízu State of Trance od Armina van Buurena. Premiéru má na Dance Radio vždy ve čtvrtek. Tak si vyberte. Teď už Becky Hill, formát B a Tiesto a hned po 14. se společně premiérově podíváme na hudební novinky, který nasadíme příští týden. Bude to velká premiéra. Tady je Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Bukenvila na Gíny, tady jeden z rádio, parádní sobotní odpoledne. Podíváme se teď premiérově na 5 nových hudebních kousků, který nasadíme příští čtvrtek do vysílání Dance Radia. Já mám tu čest vám je pustit úplně poprvý. A-E-I-O-U. Velká předělávka a stojí za ní Oliver Heldens společně s Kreiderem a taky The Young Punks. Další novinku dodají Back Raiders s Mac Mac, Break My Heart. Velký spojení dodají, přidají Felix the House Cat a Fatboy Slim, Funk Drunk. Další novinkou to je Joa a James Carter, Don't Wake Us Up. No a poslední, ohromná hudební událost. Martin Garrix se spojil s legendární rockovou kapelou U2 a vznikla opravdu skvělá píseň Fireflies.

0: Kytarista The U2, jak slyšíte, ječ, opravdu v plný formě. Teď už Culture Shock, Cedric Gervais a novinka s Karlou Monroe nebo Tim Deluxe.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Krásný to hlas, normálně Jean Martin, Encore, Big Dreamers, aktuální velký hit ve vysílání Dance Radio playlist na webu nebo v aplikaci DanceRadio.cz. Už zítra si můžete poslechnout Milana Kroužila, a to nejdřív mezi 13. a 16. za Terku, a potom v dalším díle pořadu Club Mix, kde DJ Milan Kroužil už bude servírovat 645. vydání, neuvěřitelné číslo. A kromě právě Milana uslyšíte i jeho dva hosty. Zítra to budou DJ Jose Martinez a taky technolegenda DJ Luka. Zítra tedy Club Mix v tomhletom složení. John Summit, Ultra Legacy, Armand van Helden ve spojení s Markem Knightem U, nebo Sonic a Sky na Dance Radio právě teď.
1: Dance Radio.
2: This is our legacy.
1: Look at me.

rush. No hurry, no rush.

0: Skvělá to House of Cards Records, Oli Knight, starting right now, my jsme Dance Radio, pořád hrajeme sobotní taneční servis, playlist na webu nebo v aplikaci Dance Radio CZ, v apce navíc můžete poslouchat náš výběr úplně odkudkoliv, stačí vám internet, mobil nebo tabletu, klidně i v zahraničí a uvidíte tam i rozpis večerních shows na webu, pro změnu taky hlasujte do hitparády. Teď už Z, Netsky anebo Came of Ed, jejich Constellations, skvělá to záležitost. To vše u nás na Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Muzika. Take a

0: Dance Radio hrajeme nejlepší taneční muziku. Francouzský DJ Vincent Bolorgi, známý pod svým uměleckým jménem Kavinsky, byl nalezen mrtvý v Paříži a to ve svém domě, bylo mu 50 let. Určitě jste už o tom slyšeli, ale já jsem tady ve vysílání Dance Radio právě na Kavinskyho ještě nespomínal, protože je to můj velmi oblíbený umělec a poslouchám ho velmi často. Je potřeba to napravit, takže tady jeho největší hit Night Call budeme určitě vzpomínat jenom v dobrým.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: styk za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: Jsme Dance Radio parádní víkend. Trenérem český fotbalový reprezentace se stal Španěl Santi Denia. Fotbalová asociace o tom informovala už včera. Jde o prvního zahraničního kouče národního týmu v historii. Asistentem trenéra bude jeho krajan Pablo Amo. Denia, který s asociací podepsal dvouletou smlouvu s opcí na další dva roky, řekl, že je pro něj čest vést český národňák a označil to zatím za vrchol svojí trenérský kariéry. Nejdůležitější pro něj je bojovnost. Pavel Nedvěd, mimochodem generální manažer reprezentací, dodal, že cílem je hlavně modernější pojetí hry. Těšíme se a samozřejmě cíl pro trenéra je taktéž i postup na Euro 2028. Další taneční muzika? Jsme Dance Radio.
1: Ty nejlepší shows z našich studií.
2: Dance Radio. True peace, love, acid.
1: Climax, Club Mix, Rave on Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci.
2: Dance Radio.
1: Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave on Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.

0: Poslouchali jste sobotní odpolko, já jsem zaskočil za Terku, já jsem Majko C a společně se uslyšíme potom v pondělí od 14. Dneska si večer taky dejte třeba reprízu Armina a jeho State of Trance, nebo na vás čeká Šimza, případně Colorcast Radio Show. Zítra tu za Terku bude Milan Kroužil, který potom přidá i další vydání Club Mixu. Mějte se úžasně, ahoj!
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: montre de la peur lorsqu'il
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Brusel News.
1: Americká administrativa tento týden oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Nahradí 10% dočasné clo, jehož platnost skončilo v pátek. Cla se týkají 60 zemí, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států, a to včetně Evropské unie. Pro země Evropské unie bude platit základní 10% clo. Zahraniční státy americká cla kritizují a považují je za neopodstatněná. Představitel americké administrativy Jameson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce. Některé zboží dostalo z nových cel výjimku. Jedná se například o ropu, plyn či hnojiva.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Dance Radio.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude
0: zdejší,
1: všude je fajn. Dance Radio. Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Euronews.
1: Přes zásadní pokrok v medicíně se počet rakovinových nádorů v posledních letech prudce zvedá, a to u většiny diagnóz. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace varuje, že do roku 2050 se počet nových případů zřejmě zdvojnásobí. 26 tisíc lidských životů každý den si vezme rakovina. Za rok je to globálně 10 milionů lidí. Předpokládá se, že nových případů přibude na světě asi 20,6 milionů. To jsou čísla ze současnosti. Podle nové zprávy WHO se ale stav už v blízké budoucnosti může dramaticky zhoršit. Experti očekávají, že bez okamžitých opatření do roku 2050 vzroste počet nových případů rakoviny na téměř 35 milionů ročně. Hlavní příčinou úmrtí na rakovinu zůstává rakovina plic, to platí globálně. Rakovina plic, prostaty a tlustého střeva a korečníku patří mezi nejčastější druhy rakoviny u mužů. Zatímco rakovina prsu, plic a tlustého střeva a konečníku představuje podstatný podíl zátěže u žen.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Dance Radio. Dance Radio.

apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

0: Hits Radio.
1: This is Colorcast Radio by

0: This is UMF Radio.
1: Connect with us online at umfradio.com.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.